0: 哎呦，哎，老爷，哎呦喂，老爷，哎呦喂，老爷，你快起来呀，老爷，哎呦喂，哎呦喂，看看我这官服吧，哎呦喂，这成什么了？唱着哪出啊？这是，哎呦喂，老爷，您这新官上任成何体统啊？
1: 老爷，您别着急，我这有针，我给您缝缝。
0: 哎呀，来不及了，来不及了，快下来，我扶着您。
2: 哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎
0: 好舒服啊！哎，重点儿。
1: 是老爷。
2: 哎，老爷。
3: 大人，山西守备温国凯在外边求见。
0: 哦。